vás mi určitě vyrovnit vele vedení. Hedy, ať no masnu. Ho, ty duchni si ještě jedna.